Danske za Vesnu i 5 za Šemsu i 9 glasova od Remze za Šemsu Suljaković. A mi slušamo Vesnu Zmijanac, Kunem ti se životom.